0: Já osobně vím, co znamená takovouhle akci zorganizovat. Děkujeme.
1: Prachatice jsou historické město, dýchne to snad na každé.

úplně běžně projíždí velké autobusy. My bychom možná zastavili, vystoupili a začali přeměřovat šířku ulice. Italský řidič jen lehce pootočí volantem, přidá plyn a projede, jako by se vůbec

0: V historických dokumentech se o budově školy dozvídáme z písemné zmínky z roku 1722. Z pozdějších záznamů víme, že v roce 1928 byla škola dvoutřídní a docházelo do ní 81 žáků z Boletic, Podvoří a Dolan. Vyučovalo se německy. Poslední německá třída zde byla otevřena v roce 1947. Jak již bylo zmíněno, naposledy byla ještě škola znovu otevřena o 10 let později pro děti civilních zaměstnanců pracujících v Boleticích.
1: Tady jsme dochodili první třídu.
2: No, škola to vypadala tehdy dobře. V zimním období, když tady pan učitel Vimr, ten už měl lyže, tak ten nám tady udělal kolej tady od školy dolů. No a my jsme si udělali, protože jsme ty v té době dali, že neměli, tak jsme si udělali z těch postelí takový z těch prkínek, takový ty nazouvačky, lyže, no a s tím jsme tady jezdili.
1: Co se týče patrony, dýmovnice a takový ty, tak jsme jako kluci blbli s tím. To se až divím, že jsme to přežili, jo, protože my jsme taky měli pušku, jsme našli takovou jakoby ostřelovačku, tam šly kulometní náboje do toho.
0: Již zmíněná fara vznikla pravděpodobně současně s původním kostelem. V polovině 18. století bylo k faře přistaveno i několik hospodářských budov. Posledním farářem v Boleticích byl Thomas Geist. Působil zde až do konce odsunu německých obyvatel v roce 1946. Kvůli vysokému věku byl vyňat z odsunu a do roku 1958 dožil na faře v Kájově.

A toto je výsledek dějinného vývoje. Jak už víte, stejný osud jako školu potkal i faru. A to zdaleka není všechno. V době největšího rozkvětu v roce 1930 měli Boletice 56 domů, ve kterých žilo 252 Němců a 4 Češi. V obci byl zájezdní hostinec, pošta, obchod a obecní úřad.

0: Boletice ale byly významným místem už dávno předtím. Už na přelomu 13. a 14. století zde sídlila Richta, pod kterou patřily vesnice Dolany, Bílovice, Podvoří, Beníkovice, Křenov, Záhorkov, Lazec, Dobrkovice, Kladné a Hořičky.
1: Náš film si neklade za cíl být přísným vědeckým pojednáním. Tím spíš, že větších či menších dějů, významných či méně významných šlechtických rodů, které zasáhly do historie Boleticka, je celá řada. Stejně jako příběhů a pověstí, které hovoří o tom, co se stalo zaručeně, co se stalo možná, nebo co se mohlo stát.

0: už je jako úplně jedno, ale prostě počet prodaných.
1: Ano, to je ti platná známá značka, když nemá na zaplacení faktur.
0: Asi
1: no,
0: tak.
1: To tak je, ano. No, je vidět, že to děláš dobře, protože dalším bodem toho, co se ti v životě už povedlo zkusit, je filmová produkce. Ty se nám motáš do řemesla tak trošku. To je mě milé, jako slyšet.
0: No, ale tak v tom popravdě jako nejsem asi příliš úspěšný. Jako takhle, my jsme samozřejmě byli u vzniku třeba nějakých jako dokumentů tady o těch našich projektech, jako kávy nebo o těch festivalech a tak dál. A jinak jsem jako se jednou pokusil investovat nějaký peníze do nějakého hraného filmu a to teda velký sukces nebyl.
1: Ne? Ani to nebylo. Jako nevyšlo to tak dobře, jak bys si představoval, nebo jsi to neužil?
0: No, tam nešlo o to užívání, tak ono samozřejmě, bohužel ještě to byl nějaký, tam se sešla spousta negativních jako věcí, že začalo sněžit dřív,

14 svatých pomocníků, takže všechno je to jako pro nás opravdu spíš taková novinka a teď to prostě berte jako takové antré a spíš se teda ponoříme vlastně vůbec do

0: peníze, to je všechno, je to velmi těžké dneska. Jako no.
1: Vám se nerysuje něco zajímavého?
0: Rysuje se mi spousta zajímavých věcí.
1: A prozradíte něco?

Jsme v Polné na Šumavě, pár kilometrů od Boletic. A ne náhodou. Polná, včetně kostela svatého Martina za mnou, je totiž určitým

0: 27.
1: 11. O2 Univerzum, koncert Setkání.
2: To je bezvadný.
3: Je to listopad.
1: Jirka tam bude až z Brna.
4: A Jirka to ví, protože on je taky z Brna.
1: Jasně.
4: My tady děláme.

v léčebnách. Dneska už je zase zpátky jenom v Bohnicích, v pražské psychiatrické nemocnici, jak se tomu dneska už říká. Tehdy to bývalo ještě v Dobřanech u Plzně. A

občanům v podobě vstřícný krok krumlovské radnice vůči občanům v podobě participativního rozpočtu se totiž stává nepochopitelným terčem kritik nespokojenců, kteří se

0: A s panem ředitelem.
1: Tak ne.
2: Kulatiny se mají slavit. A přesně to udělala po 20

0: před pár dny to měl taky, ale ještě o 20 víc jsem slavil.
1: To je hezky, tak to taky všechno nejlepší.
0: Vzájemně si popřejem. No. A můžu ti říct, že jsem se zbudil a vůbec nic se nestalo.
1: Nic. No akorát kocovina.
0: Hele, já se zeptám, hned půjdu na komoru, listopad.
1: Ježišmarja.

dopisech, ale samozřejmě postupem času jsem si říkal, že nebo jsem to cítil tak, že by mě spíš asi víc bavilo dělat tu práci toho člověka, kterýho jsem třeba

chlapům, kteří sedí v nákladním autě, mají kolem sebe trubkový rám, relativně jsou v bezpečí a řídí se tou pustinou v obklopení ple-

pěkně postarat. Protože láska to je zázrak, když budete vedle sebe. No tak já jeho tisne se modle z nebe. Musím říct, že má ten tvůj kluk velké štěstí. Protože málo kere jsou tak pěkné nevěsty. Takže já se

tak není. Ale bohužel ta situace je taková, že těch lidí spíš naopak přibývá. Mládež, jo, díky sociálním sítím a tak dál a spoustě jiných věcí. Ti lidi ty problémy mají.

0: S tou si poradím.
1: Pane doktore, já si s dovolením s vámi připiju. To byla krásná reklama a přitom nás za to nemůže nikdo potahovat.
0: Na moravská vína.

0: Konečně kdy a kde bude, to ještě si necháme ten měsíc uzrát.
1: Ondro, dopředu všechno nejlepší k narozeninám, uži si koncert a děkuju, že jsi nám dal rozhovor. Ahoj.
0: Já děkuju moc, ahoj.
2: Jsem anděl, co tě dostal a povel, ale máme tě vzít dole, tak si z toho něco prostě.